0: Když jsem se vrátil a podíval jsem se na útržek té složenky, tak jsem zjistil, že jsem zaplatil 200 tisíc na solidaritu s bojujícím lidem ve Vietnamu. Pitomci nechali tam takové válety, ty složenky. No, já jsem si v tom zmatku a ani nevšim, že vyplňuji jenom odesilatele. No, je to teda pravda, že potom o mě psali v novinách. Ale to mi bylo nic platné. No, ale největší škodu jsem udělal v našem kulturáku, když jsem v divadelní vinárně ukazoval svým kamarádům, jak Hlinoma z tom filmu Limonádový jole rozkousal ty housle. Já jsem teda měl se sebou takový starý housle, který neměli žádnou cenu. No, zakousal jsem se do nich, no. Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housle. No. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který měl nahoře na sále koncert. No, on si přišel v přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa pípíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rozšťáky mě je ukrad. No. A vy víte, co to je schánět? No nový kola na starý MBčko. To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě vostřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonili mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poporně ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou vomdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nad dopisy diváků.
2: Ještě dříve, než prozradím, s kým a o čem si dnes budeme nad dopisy povídat, ocituji pár diváků. Opravdu skvělé, pestrá a přitom napínavá podívaná. Jen tak dál. Hlavní hrdina okouzlil celou naší rodinu. Prostě Sandokan je jednička. Gratuluji našim tvůrcům. Je vidět, že když chceme, umíme natočit seriál, jaký nám může svět závidět. No, chtěl bych upozornit diváka J.N. z Čakovic, že přestože herci mluvili česky, jde o seriál italský. Další dopis. Milá televize, jmenuji se Jana, chodím do 8. a miluju Sandokana. Jsem už totiž dospělá. Mám jedničky. Jenom z matiky mám 2. A do třetice dopis od pionýrů. Poraďte nám, kde sehnat adresu Sandokana. Chceme ho pozvat na dožinkové slavnosti. Všechny náklady samozřejmě hradíme. Píší pionýři ze Slušovic. Protože dopisů s podobným přáním přišla celá řada, mám teď milou povinnost představit vám našeho dnešního hosta. Dobrý den, Sandokane.
3: Dobrý den.
2: Sandokane, co říkáte tak mimořádnému ohlasu seriálu u našich diváků?
3: No, přiznám se, že takový úspěch nečekal u nás v Itálii vůbec nikdo. Informace, které jsme měli o českém televizním divákovi, byly kusé, někdy i zkreslené. Ale jedno jsme věděli přesně. Český divák prahne po krásném hrdinovi. Tady jsem měl usnadněnou pozici tím, že přede mnou šel v televizi Claudius. Dokonce víme, že hrdinkou jednoho českého seriálu byla sova.
2: Jakého seriálu?
3: Já neznám český název, ale v Itálii běžel pod názvem Špitálo Periferio.
2: Aha, jenomže to byl ten sova.
3: Jo, to byl ten sova.
2: Ano.
3: Ale podle slovníku je sova žena.
2: Podle seriálu je sova muž.
3: Helejte, jestli muž, tak snad sovák, ne?
2: Ne, hrál ho chudík. Ale to jsme odbočili, Sandokane.
3: To jsme odbočili.
2: Diváky by jistě zajímalo, čeho si na své popularitě nejvíc vážíte.
3: Že jsem se dostal na trička. Víte, já jsem viděl ta trička na vlastní oči a byl jsem dojat, jaký byl o ně u stánku zájem. Nejsem totiž v Praze poprvé, byl jsem tu už jednou, na Matějské pouti, ve vašem pražském parku Culturato Odfukato.
2: No, u našich diváků v současné době kraluje hit o Sandokanovi.
3: Ano, ano, znám i českou verzi dvojice Kotwald Hložek. A víte, že ti dva jsou velice populární v italských školkách?
2: Nepovídejte.
3: Ano, a tu jejich písničku, víte, kterou mám na mysli? Víte, kterou? Tak já nevím, jak se to jmenuje česky, italsky je to Signoretti Neplnoletti. Tak tuhle tu písničku jsme si s Marianou často zpívali.
2: Děkuji vám za rozhovor.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
4: Já jsem kdysi jako student až na umělecké škole. Na těch školách předtím bych si nedovolil říct o sobě, že jsem byl student. Tam jsem byl neustále překoužený Johnny. Já byl pořád na záchodech, já jsem právě vynechával hodiny a tak dále. Ale na umělecké škole já jsem hned druhý ročník vyhrál nějakou soutěž mezi bratislavskou VŠMU, pražskou Damu a brněnskou Jamu. Pro hosty Jamu není džemu, jako nevyrábí se, ale to je taky umělecká škola, Janá škola akademie muziky. A byl jsem jako laureát té soutěže s mnoha jinými a ještě z jiných fakult poslán do Bulharska. Samozřejmě takoví ti, kteří výrazně zvítězili, bydleli v hotelu a my v Dépendance. No tenkrát já jsem ještě nevěděl, že to je Dépendance. byla to taková chalupa, no. Tenkrát jsme se na to tak dívali. Mělo to spoustu nevýhod. Například to, že jsme museli chodit z toho dependansu na snídaně do toho hotelu. No co, tak to by nevadilo, po pláži, podél moře. Ale nesměl by tam v cestě stát mezinárodní pionýrský tábor. A ty, a sami holčičky. Teď mi takový urostlý tenkrát, že jo, brady statný prostě. Jak nás děvčata zmerčili, protože se nudili, tak nás hned bafli a paž tenkrát prostě vstryč a to všude bíl. Tak hned pádruška, majáti, nebezpokojí se. Upozorňu, nalačno. Oni měli budíček o 2 hodiny dřív, ty už měli po 10. Ta padruška měla 16 slok. My už, na už bylo nevolno a začali holka modro oka, to je tam naučili zase naši děvčata. A aby se to nepletlo, tak zpívali pak hulku modru uku nosudovu. No něco hroznýho. V obě jí to nešlo. Paž bylo z obou stran moře.

0: Já tam měl svou kamaráda, já ho nemůžu jmenovat, abyste si nemysleli, nebo o něm neřekl dneska, že kazil děti kdysi. Ten povídá, já s tím něco udělám. A šel tam a povídá děti. Vy zpíváte hilky, midrýky, nisi dvě i pitiky, hulku, mudrouku, nusudovu, utu. Jestli pak to znáte, nar. To byla hrůza. My šli příští den a děti, aby dokázali, jak se to naučili rychle, přeskočili padrušky a zpívali hned. Hrkr, mrdr, rkr, nrsrdr, mr, prtrkev, prtrcr, sr, vrdr, trčr, prdmr, prrrčr. Co vám budu povídat? Ti vedoucí se dohodli, předstírali infekci a epidemii a zrušili tábor. Poslali je domů.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Králíka, znáš králíka? Paní Smutná, Tanwald. To je spíš v Opsovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historiku. A jsou v Tanwaldu, u Smutných jsou dva ti králíci. A tady u té Soni Gottwaldové je jeden. Tak já to budu vyprávět třeba o tom jednou a toho jednou dám do Tanwaldu a nechám to Soni. No. Tak to je taková věc. Prostě měli psa vlčáka, rozumíš? Krásného vlčáka a tatínek tady toho kluka Petra Smutného, který ho pozdravuju, tatínek vstává ráno a ty vždycky toho psa venčil. A soused na vesnici měl králíka, takovýho prostě skvělého králíka, který mu říkal favorit, že favorit byl jej hrdej, za favoritem nosili všechny ty králičice a favorit, jsem favorit tam. No a teď on venčí ten tatínek, tady tohle Petra venčí toho psa, toho vlčáka a najednou za pět minut pes přijde a toho favorita má v tlamě. Říkajíš, Maria, favorit. Tak co teď? Pust to! Pust favorita! Rexy, pust favorita! Musím říct, a teď pustíš ho ten pes, tak on favorita umyje, vyfénuje, favorita, počkáš, oni jdou do práce, sám práci nestihaje, rozumíš, počkáš, jdou do práce, vplíží se na dvorek, favorita zemře, rozumíš, vyšamponovaný, jo, ale... A tak do práce přijde pozdě, přijde z práce, a jednou soused úplně bílý, přes plot, můžu s tebou, Franto, mluvit? Ještě to venku. No pojď dále. Vždyť si dáme. Rozumíš, tak si rozlej, jo. A já prostě jsem, já nevím, co se, co. Já favorit. Je po něm, víš? Říká, já vím, ty to víš, jak to, že to víš? Říká, ne, no tak, jako, víš, chci říct upřímnou soustrast. On říká, ale ne, prosím tě, favorit. On nezdechl, víš, v noci a ráno jsem ho našel mrtvýho a já jsem ho zahrabal do hnoje, víš. Představ si, člověče, vyšamponovaný voněl. Pomyl znova v králíkárně. Zajímavé ovšem je, že to píšou. Zajímavé, že to píše Soňa Gottwaldová. A taky Smutný Tanwaldu a Soňa není z Tanwaldu, ale Soňa, ten nevím tady, kde, odkaď ona je, nebudu to hledat.
2: Stejný příběh.
1: Stejný příběh, rozumíš? Řekněme, že to jsou nové pověsti české. Ne? Totiž Jirkovi ty ho neznáš takhle a doufám, že ho ani nepoznat. Nebudeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Říká se to o tobě a já ho znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil. A teď jedeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý. Měl byste se trošku ostříhat. A Barťák za něho se říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovolíš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím. No tak zastav. Říká, pojď, jdeme. Tak jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keci se nic nezasloužíš. Tak prosím vás, ještě pojďme se zase dostat k nějakému tomu krásnému dopisu, jestli tady nějaký ještě... To by šlo.
3: Který?
1: Z Brna.
3: Jo.
1: Paní Klepáčová z Brna. Nazdar, Klepáčová. Tam je to je kontejner, rozumíte? A ona manželka říká tomu svýmu Vojtovi, říká, prosím tě, Vojto, jdi se smetím. Ale pozor, má to ten dekl, umělý koš, jo, má to ten dekl, ono se to často jako tam ztratí v tom kontejneru a on takový rozptýlý deky má jiný starosti, než poslouchat manželku. A tak jde s tím, poslušně s tím smetím a otevře ten kontejner, teď to tam má samozřejmě dekl, ona tak, aby nebyly řeči. Mladý, jak to tam skočí, jo, tak se tam vyšvě do toho, bum, a teď se za ním to víko zaklapne, bum. A on tam zavřenej s košem v tom kontejneru. No tak začne s tím škubat a jak s tím škubat, jak se snaží z toho dostat, tak ten kontejner je na kolečkách. A on, ten kontejner se rozjíždí, ten kontejner jede, on cítí nějaký pohyb, to je svrdné, čeká, kam to dojde a ono to opravdu zastavilo. Ono to opravdu zastavilo a tam už jede taxík a jde kontejner uprostřed cesty, jak zastaví taxikář, rozumíš, když mluvím o těch taxikářích. Taxikář zastaví poctivý, teď jde k tomu kontejneru, teď tomu pomůže trošku a tam z toho kontejneru vyskočí chlap, rozumím, kam jdete, ale ten kontejner, jak on vyskočil, se rozjíždí a rozbíjí.
3: To auto.
1: To auto, rozumíš. Což je krásný a potom to vysvětlují té policii. No jel jsem prostě, no a vidím kontejner, jo. No tak jsem zastavil a ten řidič toho kontejneru. Spiro z Prahy, to je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
3: Bulharský.
1: Spirov. To nevím. Bartuška, Spirov.
3: Olivka.
1: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, prostě tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď kam seš na hory, on jde léto, jde červenec. Spirov. Všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schodech v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. A ty začne už ten já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodech až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako.
3: Vnízu,
1: no, oni říkají vnízu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Třeba on miluje gory. Wehrmachtky teď, prostě tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom chci větrovku, škytle, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď mu vyslečil z té ušanky dole. A já se probuď se. Vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž. No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A jde do ty nemocnice Spirov a teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, a no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. This car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se: ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle na nohy, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každej: běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je. Jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... Jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel: já tady umělám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem, to očičko. Se tam podíval takhle, ozvalo se: Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem.
1: Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase. Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřel, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle.

0: vy.
1: No když vy tady můžete mluvit, co bych nemohl já taky něco říct? Já to nemůžete vytvořit.
0: No, to je tak těžké to pochopit.
1: Cohle to je, já nevím, co se...
0: Tak tam prostě hrála ta dechová hudba, jsem se osmělil a požádal jsem také o tanec, tak jsme šli tančit, abych řekl něco
2: důkapného. Já jsem stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, je přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárky.
0: Prosím vás, já už jsem vás jednou upozornil, že nemůžeme oba mluvit současně na jedno.
2: No, tak buďte stícha chvíli.
0: A byli jsme jednou pozváni na ples, hrála tam taková velká hudba poštovní.
2: Já jsem stál včera tady před kostelem. Jo, dejte paní to řeknu, já předtím.
0: Zvláště, než to někdo pochopí. A tak jsme byli pozváni na ples, byl jsem velice rád, byla to naše první schůzka. A hráli jsme na tango. Si nepamatuji si toho přes dvě vesnice, vlastně to tango není. Tak jsme v tance a bych řekl něco duchaplného, říkám slečnovi. Tak podívejte se, vy si myslíte, že dělat program jako, že to nic není?
1: No to já nemyslím, no.
0: A co?
1: Dobrá, legrace, já jsem stál včera tady před kostelem.
0: Podívejte se mě osobně jedno, kde vy jste stál.
1: Tady před kostelem jsem stál.
0: Tady si myslíte, že je to jednoduché dělat program, tak s tou vaší Novákovou si teď tady dělejte, co chcete. To jsem zvědav.
1: No co tady mám dělat?
0: No, to je mi úplně jedno, já se budu s vámi dohadovat.
3: Prosím vás.
1: No halo, pojďte sem, co tady mám dělat, halo? Halo? Co jsem to říkal? Jo, o té paní Novákový. Já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, kde přišla paní Nováková s kočárkem, víte, strkala kočárek takhle. A já povídám, co pak paní Nováková, máte zase rodinku, přírůstek zas. A ona vám povídá, ale to ne, ale představte si, náš táta vám dělal takovou omlazovací kůru a oni ho tam nějak zfušovali, nebo co? On omlát moc, víte, svrk se, jako zase vezeme v kočárku. Legrace, co?
4: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou, dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
2: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
3: Tady.
2: Ano, ano. A pan Prousek, prosím.
3: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
2: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
1: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
4: Tady. Mě by...
2: Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím.
4: Mě by zajímalo...
2: Mluvte, nejsem bez srdce.
4: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
2: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale že by to nebylo povoleno?
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
5: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah. A tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť v loni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě označkován a poslán do Francie, kde byl vypuštěn v loňském lesíku. Naštěstí nestratil ducha přítomnost, vyhnal francouzského zajíce z nory, přespal v ní, druhý den prodal svoji kůži na bleším trhu, koupil si džíny a vrátil se zpět do milované vlasti. Díky pochopení úřadu z toho neměl ani zvláštní popotahování. Jen myslivecký svaz v tom neustále šťourá a pan Marek musí každý týden nosit hajnému potvrzení od zvěrolékaře, že je člověk. Petr, co dělá v zelenině, nutí babičku, aby pěstovala rané brambory. Onehdy, když šestá pětituna opouštěla babičinu zahrádku, Petr radostně zvolal: Bramborak, bramboře, Úno je na dvoře.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K maskarnímu karnevalu patří vyhodnocení nejvtipnější masky. Fantazie našich lidí je v tomhle směru obrovská. No a nám se podařilo najít člověka. Nám se podařilo zajistit člověka, který zvítězil svým vtipem už na nejednom karnevalu. Zvlášť na posledním bále zaujal originalitou své masky. Přátelé, to je on, Karel Komický. Já jsem už divákům lecos naznačil o vaší nápaditosti. Kdybyste ale prozradil sám, za co jste šel?
2: Já šel za rozkrádačku.
1: Ano, to je opravdu originální. To by málo koho napadlo.
2: O koně bych neřekl, víte, ono to napadne každýho. Ale většinou se lidi bojí.
1: No jenom, že vy jste se toho nebál a právě jste se stal středem pozornosti.
2: Tak ze začátku ani ne. Jsem byl celkem nenápadnej. Jenže pak jsem to asi přehnal, víte?
1: No, ve vašem případě se, myslím, nejvíc cení ten nápad. Víte, že vás napadla právě ta rozkrádačka. Zpravidla jdou lidi za úplně jiný věci. Za sněhurku, za červenou karkulku, za šípkovou růženku.
2: No pozor, tak to už jsou holčičky, to není můj obor. Za to už jsou taky pěkný pálky, víte?
1: Ano, pingpongová souprava byla také jednou z cen. Pane Komický, promiňte mi tu dotěrnost, ale sezona je v plném proudu a tak by mě zajímalo, za co půjdete příště.
2: Tak já se teď do ničeho většího pouštět nebudu radši, víte?
1: A to je od vás hezké. Konec konců, ať také jiní ukáží, co dovedou. Ale diváky by asi přece jenom zajímalo, jak vypadá taková rozkrádačka ve vašem provedení, víte? Já osobně si takovou rozkrádačku představuji jako výjev z pohádky. Nebo tak něco, jo? Takovou jako legrační bábu, co krade.
2: No tak to už je přehnaný. Bába jako jediná z rodiny nekrade. Možná jsem tam kytku z vedlejšího hrobu, když jde dětkovi uklidit na hřbitov, jo, ale jinak je naše bába poctivá, vám řeknu, jo?
1: No vidím, že toho na sebe už asi moc neřeknete. Nezbývá, než vám popřát, aby se vám dařilo jako dosud. Abyste byl také pokaždé, tak jako za tu rozkrádačku, po zásluze odměněn.
2: To vám teda pěkně děkuju.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše nejmilejší vzpomínka na Václava Havla. Honili nás asi už 3 dny. Po té schůzce na stezce Československo-polského přátelství, kde nás udělali zátah a my jsme jeli s lanovkou z Václava. Jsi říkal, Václave, oni všichni šli turisti, aby je nepochytali policajti, teda STBáci, tak šli turisti a já jsem říkal, Vaško, vezmeme si kulichy a pojedeme lanovkou, protože tam projdeme, že jo. A jdeme k té lanovce a najednou tam byly takhle jako strany nějaký ostratý dráty a tam bylo zákaz vstupu do Národního parku, ale ta silnice už byla od nás 3 metry. Já říkám, hele, tadyhle jdeme prostě, protože takhle to nebudeme klikat i v obchaz. A on se tam to říká, ale to je zakázané, protože to je Národní park a kdyby nás tady chytli, říkám, tak co, nás zaužou z té dráty. Já jsem ho přemluvil a udělali jsme těch 5 kroků, takhle, či jsme si zkrátili tu cestu a tam na konci asi 100 metrů od nás byla ta zatáčka a v té zatáčce byl nějaký stánek s buřtama a tam všechny chytli a my jsme prošli na tu lanovku a tam byl nějaký školní zájezd, jo, a říkal, Hošku, musíme se trošku skrčit mezi ty děti, nebylo tolik vidět, přišla ta lanovka, sedli jsme si, jeli jsme to. A já se bavím, že tam Václav říká, nebejt ty protistátní žinnosti, tak se ani nepochovětráme. No, takže to je taková velmi milá historka. A zápětí následovala podobná, kterou musím říct, protože no, vždycky mě lidi říkají, proč já se nesnažím být taky nějak v politice, nebo já říkám, bych nemohl, protože já nemám nejkvalitnější minulost. A já si pamatuju, že jsem byl u Václava v Nahrádečku, že? Ve Vlčici, a on říká, představ si, že naproti ten chlap, ten Doubek, jim půjčil tu horní místnost a oni tam mají směrový mikrofon na moje tabulky a odposlouchávají, i když tabulky drnčej, tím směrákem. A říkám, no tak musí někde bejt, musí to mít někde na uších, protože musí to nějak ovládat, když tam ten Doubek není. Tak jsme šli, vylezli jsme ven a skutečně jsme objevili za okapem svod. Svod koaxiálu, dost silnýho, 9pramenýho. A hned si ho říkal, Hargo, takový, to stojí 12 korun metr. Nicméně, začali jsme ten koaxiál tát takhle ze země a šli jsme furt. A já říkám, a kam až půjdeme? Říkám, no tamhle, pod tím lesem, tak 2 kilometry jsou maringotky. On mě říká, maringotky. A tam jsem se dověděl, že tam mají rekreační středisko STBáci. Říkám, tak je to vlastně středě, kde mý maringotce. Vy jsme šli a já furt jsem říkal, to jsem říkal už. 30 metrů, 40, jdeme ještě dál. A skutečně asi po takových 50, možná 150 metrech, říká Vašek, tak tady to oříznem. A jsem říkal, hele, počkej ještě kousíček. Vytáhl jsem ze země ještě asi 20 metrů, zbalil jsem to, oříznili jsme to k němu a já říkám, hele, to je výborný, to já prodám v Praze, to je... A jednou nastalo něco opravdu státnického. Vyloučeno, s tím se nebude kšeftovat a jel se mnou na smetiště a musel jsem to tam vyhodit. A proto já nemůžu bejt v nomenklatuře, protože já jsem se přísad vrátil, když jsem a zase naložil a vodem jsem to vrátil.
0: Jaro na Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část 5, oddělení 6, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiana... Kdo to byl? Kdo to byl s těma... s tím bábrletem? Tak takhle ne. To bysme nebyli kamarádi. Takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci. Já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím. Podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další bábrle. Parchanti mizerný neukázej. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol, si mi zadí. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, očišťuje duši. Duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat. Teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry. Pak to namažem lepidlem a připlácneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany, Berany a uděláme růst, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady pacholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johanna, Sebastiana, a příště si na mě všichni dejte bacha!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefon.

0: byla 1,5krát rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4krát pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Šustra byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovalo, a tam měli výbornou myšlenku. Dostat do pohybu taky ty obeznější, starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu. Ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což bylo celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Hita a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás hezky, nepotřebujete čínky nebo kruhy nebo kladinu, pojďte, cvičte hezky, dělejte dřepě, přidržte se židle nebo piano nebo co máte po ruce. Pane doktore, buďte tak laskav, předvejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívá lovecká flinta. Podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží. Ovšem, teď vám to musím ukázat, pak to se nedá říct, to, co vám proved. On se tam chytnul nějaký kredence, jak měl ten pupit, takhle, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery přitom. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří, ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte? Taky to není adekvát, já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám, ještě mi nic není. No, nic mi není, no něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravý, to je taky smysl. A já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, a, abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svýho doktora, kamaráda, no na půl doktor, na půl hrobník, co si budem povídat. Okamžiku, když mu tam přivedli, napůl přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
2: Žebraj se mu špatně dýchá.
1: A ten můj doktor je takový od rány, povídá, no jo, strejdo, nesmíte tak žrát.
2: Ale fuj, doktore, já tloustnu i po vodě.
1: Pá, to je strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pá?
2: Huso. Ale počkejte, huso.
1: Stehno nebo prso?
2: Pane, celou.
1: A to se divíte, že se vám špatně dejchá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí, to zblavnete sám.
2: Pane doktore, teď je to dutý.
1: Oni tyhle lidi s neřestma mají zase bujnou fantazii, oni se ze všeho vykroutí. My tam měli v ulici jednoho dětka, ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi, nebo jistě jenom jabka. Zredukovat jí to natolik, abych...
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Je, dobrý den, pane Šmajda.
4: Ale dobrý den, pane Leibl.
3: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
4: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
3: Jak to?
4: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
3: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
4: No samozřejmě, si začněte, no.
3: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
4: Ke mně?
3: No ano.
4: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
3: No ano, k vám domů.
4: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
3: No to já vidím, že nejste doma, no. Ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
4: Já vás na večeři?
3: No ano, vy už to nevíte.
4: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
3: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte?
4: No já se zeptejte, no.
3: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
4: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
3: Jo, toho syna, myslím.
4: No jo, pobí ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
3: No toho já myslím právě.
4: No jo, toho já
3: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
4: No jistě, jako... no.
3: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
4: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
3: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
5: No tak vidíte, teď vám to říkám.
3: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
5: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
3: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
4: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
3: no,
4: že jo?
3: No právě.
4: Oni jsou různý hoštapleři.
3: No já.
4: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař.
5: No víte, musí být člověk opatrný.
3: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
5: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně?
3: Vy nevíte, co je statistika?
4: No počkejte, jestli ta stika to je...
3: Statistika.
4: Jestli ta stika to je jako... Nějak u filmu, že jo? Nebo,
3: ne? Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
4: A nebo to ne, jo, ne.
3: On dělá statistiku.
4: Jo, takhle, aha, jo.
3: Vy nevíte, co to je statistika?
5: No to já vím, ono. No, to je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
3: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
4: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to...
3: To jsou určité výpočty, víte?
4: Jo, takhle, aha.
3: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
4: Jo, jo.
3: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
4: jo,
3: to
4: jo.
3: Vypočítá, jo.
4: Litr a dvě deci, jo.
3: No, dejme tomu.
4: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
3: Tohle to je průměr na osobu, víte?
4: No jo, no.
3: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
4: Jo.
3: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
4: No tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
3: No jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
4: jo.
3: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
5: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
3: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
4: no,
3: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
4: jo.
3: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
5: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
3: A to říkám jako příklad jenom.
5: No jo,
3: abyste
5: je
3: věděli, jak se vypočítává statistika.
5: No jo, to jo.
3: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
4: jo.
3: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
5: Prosím vás, že tomu věříte. Vždyť tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
3: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
5: No, to je jedno,
3: někteří
5: to...
3: tam jezdí denně přece.
5: No jo, někteří tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
3: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
4: no?
3: Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
4: Prosím vás.
3: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
4: Jednoho člověka?
3: Představte si to.
4: A přímo přejede takhle?
3: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
4: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
3: To není jeden, jediný. To není jeden jediný.
4: Cože?
3: To není jeden jediný člověk.
5: No jo, proto. Se střídaj, že jo? Nebo...
3: To je všechno statistika, víte?
4: Jo, takhle,
3: statisticky
4: jo,
3: jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
4: Jo.
3: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
4: Kouření?
5: Prosím vás, takovej nesmysl.
3: Jak to nesmysl?
5: Já vám už dal příkladu různých. To byli například dva bratři.
3: Jo.
5: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
3: No dobře, to je náhoda, že?
5: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě no, vůbec společnost kouřením.
3: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
5: No jo, co?
3: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte.
4: No.
6: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
4: 101 slaneček denně?
6: Ano.
4: Na jednoho člověka?
6: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
4: No to je strašný teda.
6: Jak strašný?
5: No jak si představil, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
4: No.
5: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
6: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
5: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
6: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pan Šmajer.
5: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
6: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
5: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
6: Já, že jsem sněd půl kuřete?
5: No samozřejmě.
6: A jak jste na to přišel?
5: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschvál.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva. Psycholog a sexuolog.
2: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
1: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
2: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
1: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
2: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
1: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
2: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně, tohle to už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
1: Děkuji vám za rozhovor.
0: Jaro na Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Já ten on tak na začátek zkontroluji, jestli jsme tady šedí. Lanžočané si došli, to je fajn. Lanžoč je teda kompletný. Jen tam vidím, aj z Vracova jsou tady někteří. A i Slováci dojeli. Slováci jste tady?
4: Tu jsme,
3: ano, výborně. Ne, já tak... Jo, ano, výborně. No tak, Slováci věří, že mě všeckému budete rozumět. Já jsem teda dneska zapomněl to titulkovací zařízení. No, někdy jsou to problémy. Teďka jsem se bavil s jedným Slovákem, tak jsme se nemohli domluvit, jak se řekne slovenský limonádový joe. No, že prý malinoukový dežo. No tak to bylo tak jenom na úvod, no. Je to fajn. No, tady se dívám. Však ano, strýček došel. Tady aj stetičku. Že vy dva jste manželé? No jo, nás to... Se to pozná hned, že máte stejné uši, no. Ale to je včelka aj vědecky dokázané, že když spolem lidé nebo někdo žije delší dobu, tak se začíná jeden tému druhému podobat. Já to vím. Já doma 8 roků žiju ze psem, ten má takový ocas. No tak, samozřejmě. Samozřejmě má doma hodnou ženu, a tady jsou taky šikovné děvčata. Tady je tetínka v první řadě, no. Aj... Novou halenku jste si koupili na tu dnešní slávu, že? To máte ještě od Vánoc, ne? No. Tady máte zapchlé jehličí, no. A teď je šikovná, vypadáte skoro jak ta Esmeralda. No, taká zelená, švecná. No, díváte se na ty seriály, ne? Esmeralda, ta druhá se jmenuje. Kassandra. Ano, Manuela, děkuju, ano, Manuela. Rosalinda, Orero. Divoký anděl. To je pěkná svíňa, no. A to se ještě bude točit další 400 dílů toho Dallasa. Víte, kdy to byl ten Dallas, ne? Ten Juling. Ten s tím kloboukem, no. ten starosta je z jedné z Ameriky, Julie, no. A některé ty díly se budou točit tady u nás v Lanžutě. Lanžut pomlčka South Fork, no. Protože my u nás taky ta chlastáme, no. K nám ta ožrala, suelín zapadne jedna dvě. Nafta kvělí je kůsek, to říkáte. No pije se všude, keď teda včil s tím pitím, jsme to museli hodně omezit, čak litr benzína je zase dražší než litr vína. To kdyby jezdilo na burčák, co? To je bylo smradu, to by ty chlapi padali ožrali od výfuka, no. Kilo masa má stát čilkaj až 250 korun. No bodaj by ty krávy z toho nebyly šílené. No. Tak ale já už tu nemoc mám dávno, protože já když jdu u nás do hospody v Lánžoke, tak vždycky slintám, jdu z hospody, tak kulhám a doma mě čeká šílená kráva. No. To se nedá nic dělat, no. Tak ale lidé se bojí, je to fakt teda, no. Však já mám dvou kamarádů, jezdí po montážách, maringoci, tak jak se báli tej nemoci ty šílených krav, tak si koupili vlastní krávu. Já říkám, chlapci, já to tu krávu sebou vozíte v tej maringoci. Že no musím, já říkám, chlapci, nezlobte se na mě. A co ten smrad, že ona si zvykne. No to proti gustu žádný než pudrát, no. Ale teda já, je teda fakt, že aj my teď s mojou doma novým způsobem ekologickým vyrábáme sušené mléko. Koupili jsme krávu, tej krávně dáme 14 dní napít vody a potom jenom vyprášíme vemeno. No. Kdybyste věděli, odkud to leze, od nás to leze. No je to tak, no. Proto právě u nás už došli děvčata na to, v Lanžotě, chytré, že místo toho hovězího a všelijakého zkazeného je lepší konzumovat to mužské přední. Co? Děvčata. Teď jo, nestýjte za... No ne, tak má to svoje výhody. Za první málo stojí. Rychle se udělá. Pustíš čávu a neleze mezi zuby. Čilkaj, to máte šelijaké ty diety, no. A je moja pořád pojídá ty tabletky, jak se dívá na tu televizu, ty herečky, jak tam létají. Podívejte se na mě, jak jsem ještě bývat tu stá před 10 týdnama, no. A včíl? A říká, no podaj by ne, když ti 2 měsíce nedali nažrat, no. No je, no pořád se umlátí ožíněnky, cvičí, no. Nejlepší je ta poloha, to sami lubí s tím válečkem na zemi. To kozaná, kozaná, kozaná, kozaná, kozaná. To otěhotní tady nevíte s kým. Tato, co? Ty už si blbý jak ty chlapy v práci, no. No je, no tak je to fakt, říkám, moja se umlátí pořád, cvičí, pořád vám vymýšlá, jaké ty cvičebné projekty, no. Minule také pořád se vás šlapat na čerstvém vzduchu do pedálu, no. Tak si mi vynesel šicí stroj na balkon. Na ní to nezabralo, no já nevím už, co teda mám pořád vymýšlet, no. A mě pořád napadá, no, že prý tady toto vepředu, že prý to nemám břuch, nadává, že to mám pomník nad padlým. No, že já zase říkám, že pod velikým balvanem hbitý úhoř bývá. Co říkáte, chlapi, je to pravda, nebo není, no, vidíte? No. Erotika vládne světem. Čakaj, my jsme včilkaj u nás měli v Lanžotě velikou slávu, tak za jedno byly teda hody a za druhé, a to je také důležitější aj pro mne a pro chlapů, jsme tam měli rok od založení nezávislé erotické iniciativy. No, však byl u nás zajetý aj ten předseda, ten zavináč. Uzel. Ten fuzatý, no. Ten sexuolo, víte, který ten uzel, no. No, veliká sláva, zešli jsme se na obecnej škole, tam je tabula, no, tak jsme to tam kreslili, no. Poslední výzkum, a to je zajímavé, zjišťoval, od čeho mají ženy takovou tu rýhu pod prsama. Co? Nevíte teď, no, že ne? No, tak do 40 roků je to od podprsenky a od 40 navrch od tepláků, no. Nemáte tepláky, já tam nevidím, no. No tak ale, Tetina je také šikovná kočka, no napijte se kafého, já počkám chvíličku, no. Aby vám logr nezaskočil, no. Tetina, teda já strýcovi závidím, vy jste taková kočka. Víte co? Pojďme tam spolem dozadu, budem dělat křupy křup. Když nebude co, tak překusneme zubní protézu, no. Ne, tak, ale tetina fakt je šikovná taková. No, však aj tetina Esmeraldová, no. Na vás jsem už skoro zapomněl, no. Taková kočka. Tetino, nežerete vy ten výskaz? Však kočky žerou výskaz a jak jsou zdravé. Psi žerou ten pedigripáv a jak jsou zdraví psi. Tak si říkám, začneme žrat psů a kočky, také budeme zdraví, no. No, no, tak je to tak, ale nic méně. Kočka, kočka, no. Tetino, tady, v zeleném, Esmeraldová. Vy kdybyste si místo tý gatí dala na sebe nějakou šikovnou minisukňu, tak ještě v klidu můžete uvádět to peříčko. Co? Ta Poloniová! Ta Poloniová, ta by vyskočila závistí z okna. No. A nebo víte co, já bych vám pichel to počasíčko. No. To byste utekala úplně nahatá, no. Jak na nudistické pláži, aj falešné zuby do kastrolka. Či byste doběhla k tému oknu, to okno byste otevřela a zakřičela, zase jí bude chcat. Co říkáte, tetínka, šikovná? No, vidíte, jaká, no. No, no tak, erotika, no. Však ta erotika už se dostává aj do toho parlamenta, no. Sa podívajte, jak jsou někteří poslanci pořád tvrdí, no. Díváte se někdy na ten parlament, co? To je největší noclehárna v přímém přenosu, no. Ta zapadá jenom popíja, koštuje, no. Minule, jak slavili, nevím, co tam je, jestli ten Klaus měl ty 60, tak vám tak pili, že aj záchod ucpali. Čiže tragédia, ty poslanci neměli kam chodit, že? No. Tak zavolali tam toho instalatéra, on došel, otevřel ty dverce na té vládě, zakřičal, že tak, kde je ten hajzl? No, že letěl na Kanárské ostrovy. Ale že já jsem myslel takové ty dvě nule, no, že ty letěli s ním. Je to tam. Když to tak seberete, už aj ty děcka, jak je to moudré, co? No, no všecko to ví, no. Také, co jsme se učili my ve škole? To byl samý Karel Hynek, Mácha, Máj, na břehu řeky, co? Seděla pod borovičkou. No, ta, no a čo taky devítiletý Paša Šenore doma říká, že mami, že já jsem se ti naučil ve škole novou básničku, že oholil ty české tlamy a byl z toho zmožený a tak odjel na Bahami, jmenoval se Kožený. Co? Je to pravda, nebo ne? No vidíte.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Chce k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivaječný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty jsi ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá. Tváříš se jako to, jako škralo.
2: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to, co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, dvaž slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
1: A co to prosím tě za pitomost? Ty přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. Oje, sen každý ženský, veď, družka.
1: Tak moment, tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím, ale vím, že ti nebylo 18, ale 22,
2: no,
1: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20, a co jsem taháš Kalába?
1: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Čoch, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
2: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
1: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
2: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
2: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš?
2: Co to...
1: Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
2: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
2: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
1: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout, ale... a že pak nebude všecko tvoje.
2: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
2: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: To není možné.
2: No, je.
1: No, vidíš.
2: No.
1: Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře,
2: no.
1: Jen si vzpomeň,
2: no. No právě.
1: To byl jedinej tvůj milenec, který já jsem měl rád.
2: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně, to bych nechtěla.
1: Ano, to bys nechtěla, totiž já...
2: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
2: mě
1: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá, na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni poste třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
2: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Bětko, já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
2: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
2: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
2: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
1: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
2: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.

0: Ještě jednu lopatičku, co říkáte? Já jenom, aby bylo teploučko, víte?
1: Tak tedy pro dnešek a pro vás. Ještě jednu. Je tak přítulno. Dám dvě. Dvě.
0: Dvě? Dvě lopatičky, Jářku. Dvě lopatičky, to si dám říct. Bude teploučko.
1: Není nad pohodu, to já říkám pořád. Pohoda ve dvou. No tak co, je teploučko?
0: Je. A teprve bude. Až se to pořádně rozhoří. Bude teploučko.
1: Jste takovej domácký a máte rád teplo.
0: To jo.
1: Teplo rodinného krbu. Kde pak teplo pod nájmu? Budí také nám dobře.
0: Kolik bylo lopatiček? Dvě?
1: Dvě. A ještě dvě. A ještě dvě. A pořád dvě.
0: Snad ještě lopatičku. Ještě jednu lopatičku, ne?
1: Dobře. Pro rodinej krb ještě lopatičku.
0: Já jenom, aby bylo teploučko. Víte, to je moje pěkný teploučko. Na to si mě užije, to si dám říct.
1: Já taky. Když si tak člověk přisedne s někým k teploučku, je hned vojen dvakrát.
0: Mělo by se to prohrábnout. Nějak to utíká. Ohýnek jen z komína.
1: Kuchyňských se teplo nikdy dlouho neudrží, ale vedle v pokoji mám kachlíkový. Ty dlouho držej teploučko. A vy jste takovej domácký. Pojďte vedle.
0: Kde pak vedle? Kde pak? Já jsem, já jenom, aby bylo teploučko, ale jinak ne. Kde pak? Já jsem svůj člověk a svůj zůstanu. Kde pak já? Já jenom takhle v teploučku posedět. Snad ještě lopatičku, jenom ještě jednu lopatičku, co říkáte?
1: Dost! Vidím, že byste jenom užíval. To je vaše, to věřím. Ještě lopatičku a pořád jenom lopatičku, ale vděk žádnej. Užít si, pomět se a pak člověka odkopnout, jdi si. Potom je svůj člověk, ale ukázat oko nebo nějaký vděk, na to není svůj člověk. Tadyhle jste si užíval u kuchyňských, budete si užít taky ke kachlíkové.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele jen do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, mluvil jsem tady o svých láskách němého filmu a měl bych se taky zmínit o svých láskách současných, tedy myslím jaksi umělecký. No, já bych jmenoval dva své kolegy, které mám nade všecko rád a na které, když se dívám na obrazovce, ve filmu, na divadle, tak mám pocit, vždycky jsem měl pocit, který jsem dlouho neuměl definovat. Až jsem si přečetl nejlepšího z našich kritiků, dědu Vševěda. Tam, kde říká svou slavnou větu, čichám, čichám člověčinu. A já tuto člověčinu čichám a nadšeně čichám, kdykoliv vidím právě tyto dva, Menšíka a Sováka. A říkám si, jak právě v nich dvou je ta zásobárna té člověčiny. S oběma jsem kamarád, léta se známe, ale Sováka navíc ještě léta studuju vědecky. My jsme se poznali, to je strašně let, na vojně, my jsme spolu sloužili dvakrát na vojně, to je tak strašně dávno, že jsme, tenkrát jsme ani netušili, že jsme herci. Tedy jeden o druhým, každý o sobě, jo, to jo. Ale už tenkrát byl vynikající, vynikající a no předloni za mnou přišli z armádního vysílání naší televize a řekli mi, jestli prý bych pro vojenského Silvestra nevyprávěl před kamerou některé ty veselé příběhy se Sovákem z vojny. Já říkám, no tak to bych nevyprávěl, protože to ještě dneska trestní. Když se jaksi rozhlíží, kdo se právě v něm bere ten jeho specifický jedinečný talent, tak si říkám, no pramení to už v dětství. On už jako malý kluk vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ne. Jeho tatínek měl hospodu a vedl ho velice tvrdě od malička k fyzické práci. Takže jak Jirka sám říká, než jsem smělý ráno do školy, jsem musel vycídit nálevní pult. A to už tam přicházeli na snídani první notorici. Takový ti, co se po ránu ani nevobujou. A už bačkora honem. A tam chodil pravidelně jeden, který si denně dával dva velký rumy. Zapad za stůl a řekl rum. A malý Jirka vyjde na židli, sundal láhev, odšpuntoval na něj mu rum a říká mi, protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem si počkal, že začne pít. A teprve, když začal pít, jsem tu lahev zašpuntoval, dával nahoru. A on nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě druhej a já, že to uklízím, tak jsem vždycky tím rumem zakuckal a polil. Takže on jako malý kluk si vlastně vymyslel, narežíroval a zahrál komickou scénu. A pak už tam přicházel další notorik, který mu se zase od pití prej tak strašně třásli už ruce, jo, že pak skončil u basy. A ten zase, než dostal od Jirky ten ranní rum, tak vzal šálu, zavázal si ruku, jak už máte zlomeninu. Závěs normální, jo? Dostal rum, to celý takhle vypil. Jak říká Sovák, měl výtah na prcka.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem vám dneska něco říct o škůcích ze zemědělství. V Africe třeba největší škodu na úrodě dělá svýma obrovskýma tlapama velikánský slon. Nebo hro, když valí sudy po poli. A nebo černoši, když zapomenou zasadit. U nás zase největší škodu nadělají malí ptáci. No, nesmějte se, já mám na mysli vrabce, který, když se zaseje, tak oni všechno zrní hned vyzobou. No a když se seje z letadla, tak se kolikrát stane, že ty vrabci všechno se sežerou ještě ve vzduchu. Než to zrní vůbec dopadne na zem. No, něco ta taky pochytají a sežerou rogalisti, ale to... Ale to nestojí za. Ta taky krtek, to je pěkná ku pacholek. Ten všechno rozhlíže, rozhrabe, rozvrtá. Já jsem jednou v letě ležel na zahradě, na nahej, na břiše a opaloval jsem si, no ona se mi manželka směje, že jí mám bílou, tak já si občas opaluju. No, ale ležel jsem na břiše, hlavu jsem měl popoloženou v trávě. No, najednou se mi u hlavy vyhrabal krtek, ukous mi kus ksichtu a zase. A zase zmizel ze zemi. No, ještě štěstí, že jsem je vyhrabal u hlavy. No, horší by bylo, kdyby se vyhrabal někde jinde a ukous mi se ne, prostě krtek to je pěkná popotvora, opravdu. No, na brambory, zase tam je nejhorší mandelinka bramborová. To je taky pěkná popotvora. Můj strýda má ve veliký popole s bramborama. Byl jsem se tam podívat v září, brambory už by byly pěkně hněďonký. Na sluníčku se jenom blejskali. A jak fouká to trošku vítr, tak ty zralejší už leželi na zemi. No, strýda musí v noci popole hlídat, aby nějaká nějaký papacholek ze zlodějské mu nechodil v noci, že ta tajně česat. No, opravdu. No, a jednou přišel strýda do hospody s tím, že mu po pole s bramborama napadla mandelinka bramborová. Chudák byl z toho opravdu nešťastný, plakal, nadával, bouchal pěstí do stolu, koupal do tety. No, mě ho bylo tak líto, že jsem si řekl, že mu prostě tu mandelinku zlikviduju. No, hned druhý den ráno jsem vyrazil na pole a prošel jsem všechny řádky, ale mandelinku jsem nikde neviděl. Asi hodinu jsem čekal u potoka, jestli No, no, jestli se na náhodou nepřijde napít. No, nepřišla, no. Taky jsem nevěděl, jak je vlastně ve velká. Jestli je malá jako mimiš nebo ve velká je jako kráva. Ale říkal jsem si, že tomu musí být něco mamálýho, když jsem to nikde nenašel. No, tak jsem si říkal, že ji vypudím jinak. Zjistil jsem si, jak jde vítr a vypustil jsem na pole plyn pro propambutanový bomby. No, ale ta potvora se neukázala. No, tak jsem si taky myslel, že jí třeba budou vadit nějaký hnusný zvuky, ne, nebo tak. Došel jsem si domů pro tatáhací harmoniku a asi 5 hodin jsem jí tam hrál český a moravský na národní písničky. No a potvora pořád nikde. No tak to už mě teda naštvalo a přivezl na pole cisternu s naftou. Všechno na naftu jsem do pole vypustil. No a co se nestalo? Najednou uprostřed pole vyskočily 2 mandelinky. Vovoty na nafty vypadaly jako 2 ropáci. Ale velký jako lidi. A když jsem je chytil, tak jsem zjistil, že to jsou opravdu lidi a že jsou oba dva úplně na nahý. A taky jsem zjistil, že to je sousedovi z Pepa s mojí manželkou. To mi teda Máňa opravdu nazlobila, protože máme do doma takových brambor. A ona musí chodit krás. A ještě k tomu nahá. No, opravdu byli oba nahý. Jenom Pepa měl tady dole takový gumičky. Zejde s rolovanou plášenku, ale kdyby začalo pršet, že? No, ale Máňu by nechal zmoknout. To je zajímavý, opravdu. Toto jsou kolikrát lidi, každý mi myslí jenom na sebe. No. A o tom to je.
0: Jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můžu osvěžit tvou paměť, když se nám do vyprávění dostala zvířátka. Ty máš jednu hodně dobrou příhodu se slonem.
2: Ježišmarja, no jo.
3: Zvířata pro herce, to je neuvěřitelná věc, to je neuvěřitelný soupeř. Hejte, my jsme točili pana Taua a pan Tau v oblacích, ne?
2: Jo. A tam já jsem měl za partnera slona. Sluně, jo, sluně, kamaráde, zkus ho zvednout. Okej, macek, paničku.
3: Ono se o slonech říká, že jsou chytrý. Jsou. Hele, já ho měl na špagátě, držel jsem ho. Byli jsme v zoologické zahradě a měl jsem takovejhle špalek textu odříkat do kamery a držel jsem to sluně. A jak jsem ho tak pozoroval, jak jsem na něj koukal, tak to očičko, on tím očičkem po mě koukal. A teď ten chobot takový. Já na něj koukal, jsem říkal, čověče, co? Ten něco dává dohromady, ten něco vymýšlí. Ten špekuluje o nějaký lumpárně. A oni říkají, klid, Pepo, jako nic nebudeš dělat, budeš jenom stát, budeš ho držet a odříkáš to celý a jdeme dál. A říká, jo. Ale podívejte toho slona. Tomu se něco nezdá a ten slon furt. Věřte tomu nebo ne, nachystaný, já nadrnčený text, stojíme vedle sebe, se klap, já začal mluvit, ten slon se podíval, nadzvednul levou nohu, kterou, jak stál vedle mě, položil jí na moji a celou váhou se převážil. Přísahám, já jsem drmolil ten text. Jestli mi nevěříte, zkuste si nechat slona šlápou na nohu. Já měl pocit, že zajíždím do asfaltu. Odmluvil jsem celý ten text a když se ozvalo stop, on dal nohu pryč. Ten byl cvičený na herce, čověče. A mě nejenom slon, ale mě lidi, dámy a pánové, já jsem jeden z mála herců, který byl zbytej divákem. Fakt, nás ještě čekají věci.
1: Je to pravda. Je to pravda.
2: Ano, já v Děčíně, já byl zbytej divákem při představení. Fakt, jsme hráli představení s pidlou v zádech a... Kdybych věděl, že stačí tak málo, tak jsme vždycky přijeli, řekli jsme s pidlou v zádech a mohli jsme doma, my chudáci 2 hodiny hráli. Tak. A teď byl epilog představení, já zůstával na jevišti sám a povídám a najednou slyším v portále takhle hlas nějaký. Já jsem si říkal, protože jsme hráli odpoledne a večer, zase já jsem říkal, ty kluci, ta technika, oni jsou tak bezohlední, Kriste pane, nemůžou chvilku držet zobák. To je tak nepříjemný hrát a slyšet nějaký hlasy. Otočím se a na mě se řítila baba. Hůl v ruce. Vypadala trošku jak manželka Čapájeva. Rovnou na mě a řvala, já chci gota. Čestný slovo, to se mi vyhovět nemohl, to pochopíte. Před chvilkou jsem se vzdal zpěvu. Já jsem jenom ránu jsem dostal, pak jsem chytil hůl, tahali jsme se o tu hůl. V tom zavřeli oponu, baba zmizela, my jsme se šli děkovat a lidi tleskali, oni mysleli, že patří do představení.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: Ka-ching.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: celé Česko. KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl. Trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůže trávat pozor. Už včera jste mě mále přejel. Je, promiňte, já vás nepoznal.
2: Then the rainstorm came over me.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Ministryně financí Alena Schillerová navrhla pro příští rok zvýšení schodku veřejných financí o necelých 20 miliard korun, tedy z letošních 2,6 na 2,8 hrubého domácího produktu. V případě takového zvýšení by vzrostl deficit státního rozpočtu na 330 až 340 miliard korun.
0: Jihlava aktuálně.
1: Městská organizace Brána Jihlavy chce přiblížit dějiny města ve Stříbrném domě novou expozicí s audiovizuální technikou. Požádá na ní o dotaci. Cílem projektu za zhruba 1,2 milionu korun je větší využití potenciálu této historické budovy na Masarykově náměstí, zejména jejich sklepních prostor s gotickými klenbami. Záměr by se mohl uskutečnit do ledna 2028. Ukrajinský voják na frontové linii by měl v průměru pobírat 300 tisíc hřiven měsíčně, tedy asi 140 tisíc korun, zatímco minimální plat v armádním týlu by měl činit 30 tisíc hřiven. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský o chystaných změnách v ozbrojených silách země. V současnosti ukrajinští vojáci pobírají až 150 tisíc hřiven měsíčně.
0: Sport.
1: Fotbalisté Kanady na úvod mistrovství světa remizovali v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Kanaděné stále na první výhru na světovém šampionátu čekají. V letech 1986 a 2022 prohráli všech 6 zápasů. Nyní získali první bod.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ze studia Rádia Jihlava už teď chvíli po 9. hodině přeje krásnou sobotu 13. června Míša Rotrová. A můžu slíbit, jako vždy v našem vysílání, že vám dám řadu tipů, co se děje dnes nebo o tomto víkendu v Jihlavě i na celé Vysočině, a tedy kam třeba můžete vyrazit. V této hodině si dáme taky kalendárium, tak určitě zůstaňte naladěni.
0: Rádio Jihlava. 101.

Posloucháte Rádio Jihlava, je tady 13. červen a to znamená, že v kalendáři máme dnes jméno Antonín. Tradiční jméno latinského původu, které se překládá jako vynikající nebo přední. Tonda, Toník, Toníček, to je jméno velmi oblíbené, vlastně jedno z těch českých nejoblíbenějších. Tak tedy Antonínové, pokud nás některý z vás právě teď ladí, přejeme vám všechno nejlepší a z Rádia Jihlava posíláme k svátku další hity. Yeah.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde muž do ordinace k doktorovi a povídá: pane doktore, mně se udělala taková divná věc. Ukažte. No to je vážně divný. A měl jste to už někdy předtím? No, měl. Jednou jsem něco podobného měl. No tak vidíte, už to máte zase.

0: Ladíte Rádio Jihlava a příjemné sobotní dopoledne vám od mikrofonu přeje Míša. Za malý okamžik si dáme taky dnešní kalendárium a nahlédneme tak trošku do historie na datum 13. června, ale stejně tak i do současnosti na to, kdo dnes slaví.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Ladíte Rádio Jihlava a je tady kalendárium. Pojďme se podívat do historie 13. června. Roku 1958 Polsko a Československo podepsali smlouvu o úpravě hranic, která měla s konečnou platností dořešit jejich pohraniční spory. Roku 1968 v rámci pražského jara 68 vláda vydala nařízení, kterým opětovně uznala existenci řecko-katolické církve v Československu. A třeba roku 2006 se u nás konal velký koncert americké hudební legendy Guns N' Roses, tehdy v pražské Saska aréně. Z historie teď už do současnosti narozeniny, a to 46. dneska slaví oblíbená zpěvačka Sarah Connor, a když půjdeme do Česka, tak tady slaví 53 herec Roman Zach, 52 herec Jiří Vyorálek a do třetice všeho dobrého taky oblíbený komik, herec, moderátor Michal Kavalčík, ten má 51. A pokud slavíte i vy, přejeme vám z Rádia Jihlava všechno nejlepší.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: vyhrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval tento týden u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlava pokračuje v přípravě revitalizace parku a celého prostoru Štefánikova náměstí. V pondělí 22. června architekti představí rozpracovaný návrh veřejnosti. Zájemci mohou přijít v 16.30 do tělocvičny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se však vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Modelové předpovědi navíc naznačují možnost vzniku velmi intenzivní vlny veder s teplotami nad 35 stupňů Celsia.
3: Sport.
4: Třetí hrací den fotbalového mistrovství světa nabídne první velký šlágr základní části. Do turnaje v Americe, Kanadě a Mexiku vstoupí z 5 tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která o půlnoci evropského času nastoupí proti úřadujícím africkým šampionům z Maroka. Druhý duel skupiny C následně obstarají Haiti se Skotskem. Už od 21 hodin se uskuteční zápas Katar-Švýcarsko ve skupině B.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Máme po 10. hodině a to vás od mikrofonu zdraví Míša Rotrová a na vlnách Rádia Jihlava se za okamžik podíváme na charitativní cyklojízdu, která se dnes pojede Žďárskými vrchy. Podrobnosti za okamžik, tak tedy zůstaňte s námi.
3: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

A z vlny 101.1 FM teď pozvánka na akci, která startuje za malý okamžik ve Žďáru nad Sázavou na Vratislavově náměstí. Tady se dnes totiž koná charitativní cyklojízda se Žďasem na kole dětem Žďárskými vrchy. Ten start třetího ročníku proběhne mezi 10.30 a 11. A můžete jednak přijít závodníky podpořit, anebo se přímo přidat k samotné jízdě pro dobrou věc. Ta trasa je parkoviště Žďas, Žďár nad Sázavou, Mělkovice, Veselíčko, Petrovice, Nové Město na Moravě, dále třeba přes Radešín, Bohdalec, Ostrov nad Oslavou, zpátky potom do Žďáru nad Sázavou. Ta trasa má 49 kilometrů, pokud si na to tedy troufnete, určitě se přidejte, v cíli je pro každého účastníka připravena porce guláše a finanční výtěžek bude věnován dětskému oddělení nemocnice Nové Město na Moravě. Tak tedy už je dnes charitativní cyklojízda Žďárskými vrchy.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Žena se často zamiluje do svého ctitele jen proto, že obdivuje jeho vytříbený vkus.

0: Ladíte Rádio Jihlava, je s vámi Míša. Před malou chvílí jsem vás zvala na kolo a za malou chvíli vás pozvu na disco golf. Pokud to netušíte ještě, o co se jedná, prozradím stejně tak jako to, kde se akce koná. Počkejte si na podrobnosti.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

0: A na vlnách Rádia Jihlava teď míříme taky na multigolfové hřiště na Skalce. Tady dnes úderem 9. hodiny dopolední začal diskogolfový turnaj pro začátečníky. A pokud jste diskogolf nikdy nehráli, tak možná o důvod více sem vyrazit, protože vězte, že to je takový, řekněme, nenáročný, příjemný sport, který si může zahrát opravdu každý. Nezáleží na věku ani na zkušenostech. Dneska navíc je to turnaj vhodný opravdu pro všechny začátečníky, který proběhne v přátelské atmosféře. Obávám se, že možná teď už se úplně do samotného turnaje nebudete moci zapojit, ale minimálně se můžete na Skalku vyrazit podívat, jak to vypadá, jak se to hraje a třeba po skončení turnaje si můžete i zahrát. Teď už z Rádia Jihlava taky další hity, za okamžik potom čerstvé zprávy.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

под кожи до тетен se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Od poloviny června budou přísnější pravidla pro označování medu. Mají zamezit dovozu produktů s nejasným původem a kvalitou. Za posledních 20 let vzrostl dovoz medu do Česka téměř trojnásobně. Podle dat Ministerstva zemědělství a celní správy se ho jen v minulém roce dovezlo 6 312 tun. Podle agrární komory se ale často prodává za podezřele nízké ceny, které prý nemohou pokrýt ani výrobní náklady.
4: Jihlava aktuál.
5: Netradiční pohled na město a jeho okolí nabídne střecha horácké multifunkční arény v Jihlavě. Dodavatelská firma tam montuje 4 nové vyhlídky, ze kterých by se veřejnost mohla poprvé rozhlédnout do krajiny od pátku 19. června. Policie ve španělské Valencii dopadla muže hledaného českými úřady kvůli závažnému podvodu. Úřady dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policejními sbory v evropských zemích.
4: Sport.
5: Čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem utkání byl univerzál Patrik Indra, který nazbíral 17 bodů.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: 11. hodina nám odbyla, s vámi na rádiu Jihlava stále Míša Rotrová a pokud máte chuť vyrazit na nějaký zajímavý trh, a to třeba takový, kde si koupíte i spoustu zajímavého oblečení, šperků a tak podobně, tak vás za malou chvíli pozvu na Mint Market. A kde se bude na Vysočině konat tentokrát, nebo spíše kde se koná právě dnes, tak to vám řeknu za malou chvíli.
4: 101.1 FM, rádio Jihlava, vaše jednička s českým

Ladíte Rádio Jihlava a my teď míříme do Pelhřimova. A to je další zastávka oblíbeného Mint Marketu, kde se opět představí desítky českých tvůrců. Tentokrát Pelhřimov se stává centrem nezávislé módy, originálních šperků a autorského designu. V Pelhřimově se tato akce koná poprvé, ovšem třeba z Jihlavy ji známe velmi dobře. Je to akce velmi oblíbená, kde si opravdu koupíte spoustu krásných věcí nebo minimálně se seznámíte se spoustou zajímavých českých značek. Dnes tedy Pelhřimov, Masarykovo náměstí od 10. do 17. hodiny. Navíc Mint Market se tu stává součástí oslav 801 let od založení města. Takže o důvod více dorazit. Navíc vstup na akci je úplně zdarma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co je nejhorší, když se rozejdete s holkou? Zvykat si na jiný cyklus.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

A na vlnách Rádia Jihlava teď míříme opět do Pelhřimova. Ten totiž dnes slaví 801 let od svého založení. A vás tady čeká bohatý program. Konkrétně na Masarykově náměstí od 14 hodin. Orchestr základní umělecké školy Pelhřimov, Pelhřimovský kvíz, taky odpoledne Martina Pártlová s kapelou a další hudební a taneční vystoupení, no a večer potom třeba i skupina Buty. Ten program je velmi bohatý, navíc, jak už jsem zmiňovala, se dnes v Pelhřimově koná i Mint Market, k tomu venkovní scéna KD Máj, kde je připraven den plný historie pro malé i velké. Sem můžete vyrazit už v tuto chvíli, potrvá to do 18 hodin a tak dále a tak dále. Tak pokud máte chuť užít si bohatý program, hudbu, tanec a třeba i ten Mint Market, tak dnes v Pelhřimově. Od nás teď už taky další hity a přání příjemné soboty.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Velký zájem o autoškoly panuje i v letošním roce. Už loni hlásili zvýšenou poptávku kvůli silným ročníkům z let 2007 a 2008. Termíny proto nemusí být volné a doporučuje se žádat o řidičské oprávnění co nejdříve. Předseda asociace autoškol Aleš Hořčička uvedl, že kvůli vysokým cenám paliva zřejmě některé školy zdraží. Zároveň také dochází i k místním problémům s nedostatkem zkušebních komisařů.
0: Co se děje v kraji?
1: Nejen horní stranu Smetanova náměstí má v plánu revitalizovat radnice v Havlíčkově Brodě. Rada města nyní zadala vypracovat studii, jak by se mohla proměnit strana spodní a navazující sídliště. Konkrétně jde o prostranství mezi bytovými domy kolem ulic Trčkova, v Rámech nebo Svatoješská. Kuriozní situace se odehrála v Londýně. Tříletá dívka využila chvíle, kdy zůstala v obývacím pokoji bez přímého dozoru a rozstříhala otci 18 amerických 100-dolarovek na konfety. Rodič byl v šoku, protože celková škoda byla v přepočtu 37 800 korun. Vše ale nakonec konzultoval s umělou inteligencí a zjistil, že má nárok na úplnou kompenzaci, pokud předloží alespoň 50% poškozeného platidla, jehož sériové číslo je neporušené. Banka mu peníze vykompenzovala, ovšem v librách.
0: Sport.
1: Český hokejový brankář Jakub Dobeš z Montrealu byl zvolen do All-Star týmu nováčků uplynulého ročníku NHL. Útočník Bostonu David Pastrňák byl zařazen do druhého All-Star týmu zámořské soutěže.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po 12. hodině, na vlnách Rádia Jihlava je s vámi Míša Rotrová, přeji dobrou chuť, pokud zrovna obědváte. No a za okamžik vás pozvu na akci Mimo Jihlavu, která ale rozhodně stojí za to, zvláště pak, pokud máte rádi dopravu a dopravní prostředky, tak si na to určitě počkejte.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.
3: Rádio Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava a teď už jedna pozvánka mimo Vysočinu. Pozvu vás do Brna, kam to máte z Jihlavy zhruba hodinku. Tady tento víkend dopravní nostalgie. Velká akce plná starých tramvají, autobusů, trolejbusů, ale i automobilů. Taky vás čeká třeba parní tramvaj nebo parní vlaky. Ten program je opravdu velmi bohatý, užijete si přehlídku těchto vozů, ale i projížďky jimi. Tak pokud vás to zaujalo, určitě se podívejte třeba na web dopravního podniku města Brna a můžete sem zamířit.

fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše telefonní linka byla napojena na váš sexuální život. Čím méně sexu, tím levnější volání. Gratulujeme, vy už voláte zadarmo.

0: Rádio Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava a za malou chvíli tady budu mít tip pro vás, co máte doma i děti, ale nejenom. Počkejte si tedy na podrobnosti do té doby další porce sobotní muziky.

0: A na vlnách Rádia Jihlava teď pozvánka na dnešní odpoledne. Nejprve pro ty z vás, co máte doma děti, protože akce se jmenuje Zábavné odpoledne pro děti a Starohorská sousedská zábava. Začátek v 16 hodin na hřišti Červené domky. Od 16 do 20 zábava s hudbou nejen pro děti, vystoupení tanečnic, ekoaktivity s Želvou Matildou, soutěže malování na obličej, prevence s městskou policií, taky swap oblečení a tombola. No a od 20 hodin potom naopak program pro dospěláky až do půlnoci či jedné hodiny raní. Hudba, tanec a třeba i tombola. A taky bude oheň, budou se opékat buřty, ke koupi bude pivečko, limo, víno a jiné pochutiny. Vstup je ovšem zdarma. Tak tedy už dnes odpoledne na hřišti Červené domky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Ministryně financí Alena Schillerová navrhla pro příští rok zvýšení schodku veřejných financí o necelých 20 miliard korun, tedy z letošních 2,6 na 2,8 hrubého domácího produktu. V případě takového zvýšení by vzrostl deficit státního rozpočtu na 330 až 340 miliard korun.
1: Jihlava aktuálně.
2: Městská organizace Brána Jihlavy chce přiblížit dějiny města ve Stříbrném domě novou expozicí s audiovizuální technikou. Požádá na ní o dotaci. Cílem projektu za zhruba 1,2 milionu korun je větší využití potenciálu této historické budovy na Masarykově náměstí, zejména jejich sklepních prostor s gotickými klenbami. Záměr by se mohl uskutečnit do ledna 2028. Ukrajinský voják na frontové linii by měl v průměru pobírat 300 tisíc hřiven měsíčně, tedy asi 140 tisíc korun, zatímco minimální plat v armádním týlu by měl činit 30 tisíc hřiven. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský o chystaných změnách v ozbrojených silách země. V současnosti ukrajinští vojáci pobírají až 150 tisíc hřiven měsíčně.
1: Sport.
2: Fotbalisté Kanady na úvod mistrovství světa remizovali v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Kanaděné stále na první výhru na světovém šampionátu čekají. V letech 1986 a 2022 prohráli všech 6 zápasů. Nyní získali první bod.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Je po 13. hodině, na rádiu Jihlava je s vámi Míša Rotrová a pokud máte rádi kaktusy a sukulenty, tak si nenechte ujít 59. výstavu, kterou hostí Muzeum Vysočiny Jihlava. Podrobnosti za malou chvíli, počkejte si tedy určitě na to.
1: 101.1 FM, rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Odpověď skrytá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
2: A jak jsem slíbila, je tu pozvánka na 59. výstavu kaktusů a sukulentů. Tu dnes najdete přímo tady v Jihlavě, konkrétně v Muzeu Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí. Je to tradiční prodejní výstava připravená s klubem pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava, tentokrát v prostoru muzejních arkád. Ta výstava začala už ve čtvrtek, včera jste si ji mohli užít až do večerních hodin v rámci muzejní noci. Věřím, že pokud jste ji navštívili, že jste si ji užili. No a vyrazit se můžete ještě i dnes a zítra. Dnes konkrétně do 17 hodin, zítra potom od 9 do 12 a od 12.30 do 16. Tak tedy do Muzea Vysočiny Jihlava tento víkend vzhůru za kaktusy a sukulenty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žena ukazuje manželovi nové šaty. Pro boha, tolik peněz za šaty? Za ty prachy bychom měli myčku na nádobí. No to ano, ale tancovat bych v ní nemohla.

ladíte Rádio Jihlava, je s vámi Míša a pravidelně vás zvu na nejrůznější komentované procházky Jihlavou. A dnes vás speciálně čeká jedna večerní, nebo já bych řekla spíše podvečerní, protože začátek je v 18 hodin. A pokud vás to zaujalo, počkejte si určitě na podrobnosti.

0: slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A teď už z vlna Rádia Jihlava tip a pozvánka na dnešní podvečer. Vyrazit můžete totiž na večerní procházku s názvem Jihlavské prvorepublikové vily. Takže pokud máte přes den program, ale říkáte si, že by to chtělo něco na večer, tak můžete využít právě tuto procházku. Začátek v 18 hodin, východištěm je prosklené turistické informační centrum na Masarykově náměstí. Je to procházka asi na hodinku, má 2 kilometry, ta náročnost je střední a vy se společně s průvodcem Brány Jihlava Markem Skřivánkem vydáte na venkovní naučnou procházku po honosných vilách časů první republiky, Vyrázkově, Dvořákově a Vrchlického ulici. Poznáte osudy lidí, kteří tady žili nebo kteří je budovali. Tak si to určitě nechte ujít dnes od 18 hodin.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval tento týden u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlava pokračuje v přípravě revitalizace parku a celého prostoru Štefánikova náměstí. V pondělí 22. června architekti představí rozpracovaný návrh veřejnosti. Zájemci mohou přijít v 16.30 do tělocvičny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se však vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Modelové předpovědi navíc naznačují možnost vzniku velmi intenzivní vlny veder s teplotami nad 35 stupňů Celsia.
3: Sport.
4: Třetí hrací den fotbalového mistrovství světa nabídne první velký šlágr základní části. Do turnaje v Americe, Kanadě a Mexiku vstoupí z 5 tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která o půlnoci evropského času nastoupí proti úřadujícím africkým šampionům z Maroka. Druhý duel skupiny C následně obstarají Haiti se Skotskem. Už od 21 hodin se uskuteční zápas Katar-Švýcarsko ve skupině B.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. V Jihlavské zoo mají mladě Pekary Wagnerová. Podrobnosti už za chvíli, buďte s námi.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Honza do hospody a říká: Honem, dejte mi 2 deci rumu. Stará mi peče dort na narozeniny a zapomněla ten rum koupit. No a máš na to něco? No, na to zapomněla. Tak mi hrojte rozklinky a já si ho vypiju hnedka tady.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum, které pozve na besedy i ekonomku Janu Matesovou a herce Ondřeje Vetchého. Volně přístupné setkání se zajímavými osobnostmi se osvědčila jako dobrá forma zpestření programu. Festival letos bude od 31. července do 16. srpna. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

hledám světlo, jemuž můžu říci tvá, pokud jsi mi dnes přišla vod. Přišlo mi to, přišlo vod, že usnula jsi tu nepřekvapně.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Od poloviny června budou přísnější pravidla pro označování medu. Mají zamezit dovozu produktů s nejasným původem a kvalitou. Za posledních 20 let vzrostl dovoz medu do Česka téměř trojnásobně. Podle dat Ministerstva zemědělství a celní správy se ho jen v minulém roce dovezlo 6312 tun. Podle agrární komory se ale často prodává za podezřele nízké ceny, které prý nemohou pokrýt ani výrobní náklady.
0: Jihlava aktuálně.
1: Netradiční pohled na město a jeho okolí nabídne střecha horácké multifunkční arény v Jihlavě. Dodavatelská firma tam montuje 4 nové vyhlídky, ze kterých by se veřejnost mohla poprvé rozhlédnout do krajiny od pátku 19. června. Policie ve španělské Valencii dopadla muže hledaného českými úřady kvůli závažnému podvodu. Úřady dotyčného označují za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policejními sbory v evropských zemích.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet 9 bodů. Nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem utkání byl univerzál Patrik Indra, který nazbíral 17 bodů.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, přejeme vám krásný den a víme, že na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař pacientce. K vyléčení musíte jíst denně jedno vejce. No já ale vejce nesnáším. Říkám vejce jíst, ne snášet.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Koncert od pacienta pro další pacienty a personál Jihlavské nemocnice se bude konat už o víkendu. Podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

štěstí. Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Výjimečný koncert se už v neděli uskuteční pod širým nebem v areálu Jihlavské nemocnice. Akci se rozhodl uspořádat jeden ze spokojených pacientů jako poděkování pacientům i zdravotnickému personálu. V rámci programu vystoupí kapela Pepíčkovo štěstí a smíšený orchestr Základní umělecké školy Velké Meziříčí. Hudba zazní ve vnitrobloku areálu, aby si ji mohli užít pacienti přímo ze svých pokojů, stejně jako návštěvníci a zaměstnanci nemocnice. Tak takové jsou informace z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Velký zájem o autoškoly panuje i v letošním roce. Už loni hlásili zvýšenou poptávku kvůli silným ročníkům z let 2007 a 2008. Termíny proto nemusí být volné a doporučuje se žádat o řidičské oprávnění co nejdříve. Předseda asociace autoškol Aleš Hořčička uvedl, že kvůli vysokým cenám paliva zřejmě některé školy zdraží. Zároveň také dochází i k místním problémům s nedostatkem zkušebních komisařů.
0: Co se děje v kraji?
1: Nejen horní stranu Smetanova náměstí má v plánu revitalizovat radnice v Havlíčkově Brodě. Rada města nyní zadala vypracovat studii, jak by se mohla proměnit strana spodní a navazující sídliště. Konkrétně jde o prostranství mezi bytovými domy kolem ulic Trčkova, v Rámech nebo Svatoježská. Kuriozní situace se odehrála v Londýně. Tříletá dívka využila chvíle, kdy zůstala v obývacím pokoji bez přímého dozoru a rozstříhala otci 18 amerických 100 dolarovek na konfety. Rodič byl v šoku, protože celková škoda byla v přepočtu 37 800 korun. Vše ale nakonec konzultoval s umělou inteligencí a zjistil, že má nárok na úplnou kompenzaci, pokud předloží alespoň 50% poškozeného platidla, jehož sériové číslo je neporušené. Banka mu peníze vykompenzovala, ovšem v librách.
0: Sport.
1: Český hokejový brankář Jakub Dobeš z Montrealu byl zvolen do All-Star týmu nováčků uplynulého ročníku NHL. Útočník Bostonu David Pastrňák byl zařazen do druhého All-Star týmu zámořské soutěže.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěknou sobotou ladíte Rádio Jihlava. Katka zdraví. Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osová býtýška na Žďárskou. Podrobnosti za chviličku.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osová býtýška na Žďársku. Obci z 950 obyvateli udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 18 obcí. Tak blahopřejeme teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jede blondýnka na kole a zastaví policista. Promiňte, máte prázdné zadní kolo? Blondýnka se podívá a říká, no to je možné, ale jenom ve spod.

0: Pěkné sobotní odpoledne, ladíte rádio Jihlava a uslyšíte, že Jihlavská zoo předala 2 ze 3 odchovaných aligátorů čínských do Polska. Víc informací za chviličku.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými

0: díky, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Víme, že jihlavská zoo předala dva odchované aligátory čínské do Polska. Mladé samice převzala zahrada, která je v současnosti jedinou polskou zahradou chovající tento kriticky ohrožený druh. Tříletí jihlavští aligátoři už si tam zvykají na nové terárium. Tak ať se jim daří a teď z rádia Jihlava další hit za hitem.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Česko. KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou sobotu. Ministryně financí Alena Schillerová navrhla pro příští rok zvýšení schodku veřejných financí o necelých 20 miliard korun, tedy z letošních 2,6 na 2,8% hrubého domácího produktu. V případě takového zvýšení by vzrostl deficit státního rozpočtu na 330 až 340 miliard korun.
3: Jihlava aktuálně.
4: Městská organizace Brána Jihlavy chce přiblížit dějiny města ve Stříbrném domě novou expozicí s audiovizuální technikou. Požádá na ní o dotaci. Cílem projektu za zhruba 1,2 milionu korun je větší využití potenciálu této historické budovy na Masarykově náměstí, zejména jejich sklepních prostor s gotickými klenbami. Záměr by se mohl uskutečnit do ledna 2028. Ukrajinský voják na frontové linii by měl v průměru pobírat 300 tisíc hřiven měsíčně, tedy asi 140 tisíc korun, zatímco minimální plat v armádním týlu by měl činit 30 tisíc hřiven. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský o chystaných změnách v ozbrojených silách země. V současnosti ukrajinští vojáci pobírají až 150 tisíc hřiven měsíčně.
3: Sport.
4: Fotbalisté Kanady na úvod mistrovství světa remizovali v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Kanaděné stále na první výhru na světovém šampionátu čekají. V letech 1986 a 2022 prohráli všech 6 zápasů. Nyní získali první bod.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. V jihlavské zoo mají mladě pekary Wagnerová. Podrobnosti už za chvíli, buďte s námi.
3: Rádio Jihlava. 101.1

0: Hezké odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. V Jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerova. Jeden z nejvzácnějších druhů kopytníků na světě byl dřív považovaný za vyhynulý. Zoo jej začala chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Tak přejeme z rádia Jihlava, ať se i nadále daří.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, byl jsem na dovolené a tam jsem se nakazil pohlavní chorobou. Myslíte, že to přejde? No pochopitelně, ale na manželku.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava. Víme, že po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum. Buďte s námi, uslyšíte víc.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum, které pozve na besedy i ekonomku Janu Matesovou a herce Ondřeje Vetchého. Volně přístupná setkání se zajímavými osobnostmi se osvědčila jako dobrá forma zpestření programu. Festival letos bude od 31. července do 16. srpna. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval tento týden u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava pokračuje v přípravě revitalizace parku a celého prostoru Štefánikova náměstí. V pondělí 22. června architekti představí rozpracovaný návrh veřejnosti. Zájemci mohou přijít v 16.30 do tělocvičny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se však vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Modelové předpovědi navíc naznačují možnost vzniku velmi intenzivní vlny veder s teplotami nad 35 stupňů Celsia.
0: Sport.
1: Třetí hrací den fotbalového mistrovství světa nabídne první velký šlágr základní části. Do turnaje v Americe, Kanadě a Mexiku vstoupí z 5 tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která o půlnoci evropského času nastoupí proti úřadujícím africkým šampionům z Maroka. Druhý duel skupiny C následně obstarají Haiti se Skotskem. Už od 21 hodin se uskuteční zápas Katar-Švýcarsko ve skupině B.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, přejeme vám krásný den a víme, že na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: Rádio Jihlava 101.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. Propojila je stezka měřící přes 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostele svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Novotná manželovi. Včera si zase přišel domů ožralý.
2: Kdo ti to řekl?
1: No ty sám. A víš vůbec, kolik toho ožralí nakecají?

0: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Koncert od pacienta pro další pacienty a personál Jihlavské nemocnice se bude konat už o víkendu. Podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava 101.1

že nic tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit. Jsou

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Výjimečný koncert se už v neděli uskuteční pod širým nebem v areálu Jihlavské nemocnice. Akci se rozhodl uspořádat jeden ze spokojených pacientů jako poděkování pacientům i zdravotnickému personálu. V rámci programu vystoupí kapela Pepíčkovo štěstí a smíšený orchestr Základní umělecké školy Velké Meziříčí. Hudba zazní ve vnitrobloku areálu, aby si ji mohli užít pacienti přímo ze svých pokojů, stejně jako návštěvníci a zaměstnanci nemocnice. Takové jsou informace z našeho města teď další hity rádia Jihlava.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když nemám chuť k jídlu, piju fernet. Když nemám náladu, dám si dvě decky vína. A kdy piješ vodu? Když nemám peníze.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

mi z nich vyšla osmička, hle nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Žebrák, prosím pěkně poníženě o malilinkatou almužničku. No tak a máte zpátky za tisícovku? Ale bože, třeba i na pětitisícovku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, no do letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bonbony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bonbonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se napil, vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
2: Proč?
1: No protože tady je vysokohorská přirážka.
2: Ježmarja, ještě vám matka dala jenom 20 korun.
1: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
2: Ty letuško poslouchej, když se matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
1: Nebuďte zprostej, prosím vás.
2: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
1: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
2: Já si o to nevím, ty si ty 20 korun.
1: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy. Díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Jen neberte vážně, pochopitelně, bo by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí, a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dny pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužskými, ženskými, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To asi víte, že jsou země, kde místo Ježíška naděluje Mikuláš. Teda
2: no
1: oni mu říkají různě v různých
2: Santa
1: zemích.
2: Klauzie.
1: Santa Claus naděluje taky, no. A ten Děda Mráz naděluje zase jinde, jo.
2: No.
1: Nikolaus, jo.
2: No,
1: a ve Francii svatý Noel, Père Noel, Père otec Noel, Noel ano. No a tento má namáhavý teda, jako většina těch Mikulášů zahraničních, on musí s tou nadílkou komínem. No, komínem, představte si. A to mají, Francouzi mají takovou anekdotu, jak ten Père Noel takhle tím komínem a krbem vyleze do takového krásného budoáru, jo. A tam leží na kanapě nebo na čem krásná, spící, mladá dívka, úplně nahá.
2: Jo.
1: No, ten kouká, ten otec Noel, že? Od hlavy k patě jí teda rekognoskuje a povídá si v duchu. Tak teď mám dvě možnosti. Buď přestanu být svatý, anebo se tím komínem nedostanu zpátky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš?
2: Jo, ale potřebuju ženskou.
1: Jakou ženskou?
2: To je jedno, nejdřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá?
1: No, stejně jako u vás.
2: Ne, já myslím, jak je to jítáte.
1: Jo, ty myslíš, jak je balíme?
2: Jo.
1: No, zamiluješ se, dlouho ji nadbíháš, ona tě nechce a nakonec si ji vemeš za ženu.
2: Ale to je program na celé semestr. Něco rychlejšího byste neměli?
1: Máš na mysli něco speciálního, Mirečku?
3: Čau.
2: Čau. Nejradši mám takový, co nosej, prsenky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Abych tak připomněl, jo, ty tam, byla tam Helena Růžičková, která byla taky bezvadná, která vyprávěla o tom, tam byla jedna z otázek na to slunce, seno, jahody a ty ostatní ještě tyhle ty, a ona vyprávěla o té své kamarádce, jak byli u moře a tam točili jednu scénu do toho a jí ta kamarádka a ta spoluherečka neuměla plavat a musela točit scénu, jako tak jí dali takhle do moře, ona se strašně bála, jak šplouchla vlna, tak jí vypadly zuby, ta protéza. A teď se mohli, teď nevím teda, co uvěděl. A máme pofilmování. Všichni producenti podvodu hledali mezi škeblama zuby nikde. A když tak jako hledali ty zuby, tak tam stál hasič a povídá, já bych jí svoje půjčil, ale jestli budou. Ten producent povídá, podívej se, jako, Růženko, jestli by ti to nevadilo, jako, on by ti teda, jako, aspoň na ten záběr, že by si je nasadila, jako, že se směš, to se, jako, vemem to trošku takhle, tohle.
2: No, ale to chci se rádit, já to snad nějak přežiju.
1: Jako, jo? Dobře, tak ten vyndal ty zuby, oni to teda, jako, aby to nebylo neapetitlich, tak je, jako, oprali, ona si je vzala, jako, dělej. Já takhle stála v té hodě, a
2: jej na hovno, ty mě tlače, hodila mu jenom hodně. Teď ten asi ty kravo, a se nenajím, co bude.
1: No ale já jsem se tomu smál, ale co se nestalo, asi za týden na to, když jsme to točili, tak tadyhle se mě už ten, prostě jak mám normálně jako korunku, tak se mě to uštíplo. Takže mi museli tadyhle ty tři korunky sundat a abych nechodil jako Quasimodo po Praze, tak mě ten můj kamarád, ten doktor, udělal narychlo z pryskyřice takový, jako že se to nasadí a než mi teda udělají tu jako prostě normálně ty korunky, takže tohle to, když půjdu mezi lidi, tak abych měl ty z té pryskyřice. Tak jsem si to normálně položil takhle vedle telefonu, teď mě to bylo příšerně nepříjemné, tadyhle mě chybějí ty zuby, nejednou telefon. A pam,
2: prosím.
1: A dubbing, dobrý den. Můžeme mluvit s panem Krampolem? A pam, malý moment, ode na zahradě. Teď jsem hledal ty zuby. Povídám, kurva, kam jsem ty zuby dal? Pam, malinký moment, ode daleko na zahradě, tam kruh, já se jdu po něm podívat. Já počkám, pam, koneček se nasadil. Pam, ano, dobrý den. Takže to je prostě opravdu strašným způsobem ponížení.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, mistře. Já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu.
2: Dobrý večer.
1: Ano, chcete zdravit také, to je dobře. Jak jsme si telefonicky

0: domluvili. Rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu.
1: No to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. Ano. To vám neřeknu, to byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No ale podávejte mi otázky.
0: Děkuji. Mistře, proč sportujete?
1: No, asi takhle, mladý chlapče. Ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
0: Pardon, já to slyšel trochu jinak.
1: Co to?
0: Že jsem to slyšel jinak. Ve zdravém těle zdravý duch.
1: No. A co? Máte snad proti tomu něco?
0: Ne. Jenom jste si dovolíte, vy jste říkal,
1: co?
0: To heslo prostě zní ve zdravém těle zdravý duch. A vy nám tady tvrdíte vzduch.
1: Co si to dovolujete, člověk? Já, že vám tady tvrdím vzduch. Jste tady takový vzduch měli, než jsem sem přišel, že?
0: Dobře, to nebudeme rozbírat, mistře.
1: Ještě stále, čo,
0: promiňte,
1: mě napadne hned na začátku.
0: Ne, nezlobte se, pokročíme
1: no,
0: dále.
1: Nic se nestalo, no, prosím. Ano, nikam nebudeme pokročovat. Vyřešíme zásadní původní otázku.
0: No, prosím, tak proč sportujete?
1: Co?
0: Proč sportujete?
1: No, váš, a už je to zase tady. A zas ta původní otázka. Jak s udělání? Jak divot se
0: no,
1: viděl.
0: Dále, mistře, dále, no.
1: Vážení přátelé, ono se asi nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý duch.
0: Teď jste to řekl dobře, mistře.
1: Člověče, tohle co mi nedělejte, jak slyším, teď tak startuju.
0: Aha.
1: Já mám strach, abych nezůstal viset na startu. Ten mi dává.
0: Tak promiňte, ano.
1: No, prosím. Ne, nic takovýho, kde jsme to přestali?
0: Ve zdravém těle.
1: No, co je tam?
0: Zdravý duch, mistře.
1: No to bych tak netvrdil, člověče. Ono jak kde víte, já právě sportuju právě proto, abych si udržel zdravý duch, až to je můj největší problém.
0: Ano, tak to jistě ne.
1: No, ne, jen mě moc nepochlebujte chlebem, mladý chlapče. Víte, já vím svý.
0: Pokládejte
1: mi otázky.
0: Mistře, jak si vůbec dokážete vytvořit, a to na vás obdivuji, ve vašem omezeném prostředí podmínky ke sportování?
1: Jak myslíte omezené?
0: No, ve vašem omezeném...
1: Omezené?
0: Ano.
1: Máte na mysli Šimka a nárožní?
0: Ne, mistře, já narážím na váš jednopokojový byt.
1: No tak nechte si ty narážky. Já sportuju venku.
0: Ano. A co v zimě?
1: V zimě se kouluju. Někdy se kouluju tak dlouho, až se úplně zkouluju.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tím se dostáváme, přátelé, k dalšímu tématu, totiž k Cimrmanově tvorbě symfonické. V roce 1892 seznámil se Cimrman úplně nečekaně s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, věděl, že se nedá nic dělat, že o něm bude muset napsat programní symfonii. My si tuto skladbu popíšeme a pan profesor Vondruška bude tak laskav a přehraje nám alespoň ty nejzajímavější hudební motivy. Tak, skladba Kovář Jirsa je trojvětá. Otevírá ji majestátní téma ohně. Rytmické furiozo měchů, zvonící kovadliny a sršících jisker zvolna přechází v plastický popis kovárny a jejího okolí. Kovárna je malé sešlé stavení s kamennou podezdívkou. Ta je vyjádřena durovými akordy žestových nástrojů. Jenomže je to v žestích. Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků. Ještě dva. Kolem tohoto dřevníku se vine pěšina do vsi, vzdálené asi 1,5 kilometru. Aha, tak z časových důvodů vynecháme. Široko daleko kolem kovárny není vůbec žádný les. Tady se veškerá dřeva v orchestru na 16 taktů odmlčí. Ale kovář dříví potřebuje a získává je od souseda Kukačky, no a někdy od souseda Nýblta. A zajímavé je, že oba sousedé mu je přivezou vždycky v pondělí. Pozor, to je úterý. Ano. No a celé téma je potom ukončeno mohutnou patetickou kódou. To potom v orchestru vyzní trochu jinak. Tak to byla první věta. Druhá věta je lahodným zpěvným popisem kovářovy rodiny. Tak je to především starší syn Jakub, který dlí v kovárně vlastně jen o nedělích, neboť bydlí v okresním městě, kde studuje na gymnáziu ve druhém ročníku. Co?
2: Sekunda.
1: Ano, do sekundy chodí. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. To je reparát asi. Mladší synek Hans, ten se bude od příštího podzimu pravděpodobně učit klempířem, protože veškerého Hanse hrají výhradně plechy. Tklivé andante, smyčce, ho zastihuje na malinách, hoboj. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další děcko. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. Babička však někdy o půlnoci rodinu krátce navštěvuje. Třetí věta programní symfonie Kovář Jirsa je pozoruhodná hlavně tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují dvě dosti rozporné verze. Tak norský badatel Skansen ve své studii, kam se podělá třetí věta, soudí, že Kovář Jirsa je dvojvětý. a že třetí větu vůbec nemá. No, to je velice primitivní přístup. Naproti tomu náš český hudební znalec, doktor Emil Frey, nyní správce zámku Březnice, nás upozornil na dopis, který Cimrman za svého březnického pobytu dostal od skladatele Zdeňka Fibicha.
2: Vášková rehearsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc, až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět.
1: Tak, vy asi tušíte, k čemu tady došlo. Doktor Frey nás upozorňuje, že dopis byl psán roku 1894, což je shodou okolností rok, kdy Zdeněk Fibich, pracující, jak víme, jako skladatel, velice zdlouhavě, namáhavě a stěžka. A možná, že by se dalo říci i pane profesore.
3: I pomalu.
1: Ano. Tak tento skladatel uvádí hned dvě nová díla rychle po sobě, což se mu nikdy předtím nepodařilo, ani potom. A to operu Bouři a Selanku v podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ta uvozovky dole, ztracená uvozovky nahoře, třetí věta Cimrmanovy skladby je buď předehrou Bouři, a nebo ji Fibich použil jako druhé téma zmíněné Selanky, totiž jako melodii známou pod názvem Poem. Asi znáte z krematorií. No, podívejme se na tyto dvě možnosti. Jde-li o předehru k Bouři, pak by to znamenalo, že se kovář Jirsa během třetí věty z kovárny vystěhoval. Ano, ano, tam byl typický špediter motiv. Vystěhoval a přenechal jí svému švagrovi za směšně nízkou cenu. Směšnost té ceny je krásně vyjádřena laškovnými smyky kontrabasu a několika údery dražebního kladívka. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla. Hospodářské křídlo. A původní dřevěné části nahradil zděnými. Divo. Tak tolik, děkuji profesoru Vondruškovi, tolik tedy k programní symfonii Kovář Jirsa.
3: Jestli dovolíte, pane kolego, já dostal teď takový nápad. Co kdybychom teď divákům řekli nějakou anekdotu na osvěžení, co říkáte?
1: Pane profesore, nezlobte se, já mám anekdoty rád, ale no? Tento pořad je koncipován jinak.
3: Ale ona je k věci náhodou.
1: Je krátká aspoň.
3: No tak to není. Tak, ale já si ji pokusím zkrátit. Tak to bylo takhle. Cimrman si jednou vyšel na odpolední vycházku. Na krátkou odpolední vycházku.
1: Dobře, no.
3: A co čert nechtěl, v kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Jeho krátké vycházkové hole.
1: Ano, tak už to radši neskracujte, prosím.
3: Cimrman zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. Kovář, a byl to právě ten váš kovář Jirsa, víte?
1: Jo, tak to je o kováři Jirsovi, no tak to jsem měl říct.
3: Ten kovář Jirsa se na tu podíval a pak řekl větu, kterou si Cimrman pro její úžasnou vtipnost.
1: Asi nerozumíte, pro její úžasnou vtipnost.
3: Okamžitě zapsal do svého poznámku.
1: Do svého poznámkového sešitku. To bylo jen citoslovce smíchu.
3: Kovář Jirsa tehdy řekl, to jste divný chodec, když vám chybí bodec. Jo, prostě takhle, jak mě tady sežíte. To jste divný chodec, když vám chybí bodec.
1: Je to celé, pane profesore. Ano, skončil jste?
3: Ano, ovšem takový příhod mohu vyprávět.
1: Ne, ne, ne. Já. Myslím, že pro ilustraci to bylo až. další kapitolu, totiž kapitolu o Cimrmanově činnosti hudebně pedagogické, teď otevře inženýr G.A. Rumlena.
3: Tam byla ještě taková věc, jste si z toho možná nevšimli. Takový slovo je tam chodec a bodec, jo. No, mně třeba připadá úplně skoro jako rým.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
2: Kde leží Addis a kdo?
1: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
2: Jo, kde leží Addis Abeba.
1: Abeba,
2: kde leží, jo?
1: Kde leží?
2: Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo?
1: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
2: Jsou známý jména, samozřejmě, co pak tu Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako ne.
1: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
2: Ano, kdo pije?
1: Etiopie, stát, země.
2: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musíte zeptat něco lehčího.
1: Prosím vás, tak jaké otázky si představujete soutěžní?
2: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne, co vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám nám teď otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky.
1: Zvědá, ptejte se vy.
2: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
1: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
2: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
1: Dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mějte jinou, ale rozhodně těžší.
2: Ne, když vám nám těžko, tak zase neuhodnete, že jo?
1: To nechte na mě, to je moje věc.
2: Tak těžkou chcete dělat.
1: Samozřejmě.
2: O, jsem zvědav. Tak mě třeba řekněte, co to je? Je to bílý, visí to u umyvadla, utírají se s tím ruce a píská to.
1: Píská to?
2: Píská to, ano.
1: Tak to nevím.
2: O, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku.
1: No, počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
2: no,
1: tak bych řekl, že je to ručník.
2: No, tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
1: No, dovolte, ale ručník přece nepíská.
2: No, já to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Na to, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskému, svýmu kolegovi. Povídá Bohušku, čím to je, že když tě pozoruju, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivého. Jestli já, když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kilogramů. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kilogramů a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pak jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pak, no ale já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takovej trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v doba, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. My tam, ty, takhle vypadali a Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

0: Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: mám mě ráda, nemám mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: na rádiu Jihlava.
1: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
1: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
2: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
1: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
2: Tak hmoždinky.
1: Správně, hmoždinky. Tak.
2: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
1: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk. Bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
2: Ano, jo? Takže teď to máme.
1: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím tě.
2: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
1: Ano.
2: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
2: U všech čertů.
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
2: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
2: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano.
2: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
2: Myslím, že už to mám. Ententýky.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Prázdnej byt,